0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase, jak Isus od Tamišov, išli za ním dvome slepí i kričali: Isuse, synu Davida, rozmiluj sa nad nami. Jak vošol do domu, slepí prešli k ňomu a Isus im povil: Ci verite, že môžu toto zrobiti? Odpovili jomu: Hej, hospody. Isus dotulil sa ich očej i povil: Najbude tak, jak verite. Tohde slepí provedeli. Isus im pohrozil: Merkujte, že by sa nechto o tým nediznal. No oni išli i proslavľali jeho po celý ti zemli. A jak odchodili, preveli ku ňomu nímoho človeka opanovaného démonom. Jak Isus vhnal démona, nímej prorík. A národ čudoval sa i hovoril: Nekda mdaš to také v Izraeli, nevideli. No farizei povili: Jomu veľmož démoniu pomáhať vhňati démoniu. A Isus chodil po všetkých místach i selách, učil v ich synagogách, propovídal evanhelie cárstva i ličil v ľuďach každej byľ i každú chvorotu.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.

0: I spasení duš našich, Hospodu, pomolím sa.
1: Spasí, pamiluj.
0: Pomíli se, umíra, blahostojaný, siatok Božích cerkve i sojdinený vsich, Hospodu, pomolím sa.
1: Spasí, pamiluj.
0: Posiatím chrámy, se mi zvírojú blahoviniem i strachom Božím, chodiašich voň, Hospodu, pomolím sa.
1: Spasí, pamiluj.
0: Posiatím šancelen s tým archierej, nášem ľvý papirín s tým, Hospodu, pomolím sa.
1: Spasí,
0: Svetšenišem archiepiskopi mitropoliti našem Kirioni, čestním prezbiterství o Christi diakonství osem prišti ľudech, Hospodu, pomolím sa.
1: Hospodí, pamiluj.
0: Vodoznačných vlastech našich je osem vojenství, Hospodu, pomolím sa.
1: Hospodí, pamiluj.
0: Vodesí se i siakom hradi straní výroj živoštích mných, Hospodu, pomolím sa.
1: Hospodí,
0: vzduchov i zobili plodov zemných vremení mírnych, Hospodu, pomolím sa.
1: Hospodí, pamiluj.
0: Plávajúších, udržestvujúších, nedúhujúších, stráž duši plinených i ospasených, Hospodu, pomolím sa.
1: Hospodí, pamiluj.
0: O izbaviti sa na moci, aký a skorby nima i nužde, Hospodu, pomolím sa.
1: Hospodí, pamiluj.
0: Zastupí, spasí, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojeju blahodatiju.
1: Hospodí, pamiluj.
0: Sviatujú, prečistujú, preblahoslovenujú, slávnujú vladečicu, našu Bohorodicu i prísnodivú Mariu, sú s tými siatami pomianúše, sami sebe i druh, druhá i ves život náš, Kristu Bohu predadí.
1: Nebyli
0: vás, Pane. Ako podobaje tebi siaka ja sláva, čest i poklonenie.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase, jak Isus od Tamišov, išli za ním dvome slepí i kričali: Isuse, synu Davida, rozmiluj sa nad nami. Jak vošol do domu, slepí prešli ku ňomu a Isus im povil: Ci verite, že môžu toto zrobiti? Odpovili jomu: Hej, hospody. Isus dotulil sa ich očej i povil: Nej bude tak, jak verite. Tohde slepí provedeli. Isus im pohrozil: Merkujte, že by sa nechto o tým nediznal. No oni išli i proslavľali jeho po celý ti zemli. A jak odchodili, preveli ku ňomu nímoho človeka opanovaného démonom. Jak Isus vhnal démona, nímej prorík. A národ čudoval sa i hovoril: Nekda mdaš to také v Izraeli nevedeli. No farizei povili: Jomu veľmož demoniu pomáhať vohaňati demoniu. A Isus chodil po všetkých místach i selách, učil v ich synagogách, propovídal evanhelie cárstva i ličil v ľuďach každej byľ i každú chvorotu.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

selo moje milé. Jakéže ostalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, nezlídnou, že nikde to robit nejruka.

0: Veslúchali ste tvor Michaila Bulgakova o bláhach alkoholizma. Z rosejského jazyka protlumačil, čítal i pro rádio Lem FM u 2015 roci prehotovel Petro Medviď.
1: To byl program z archivu Radia Lem FM.